0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia D.
5: Sleduj Fine.
6: Fine.
7: Fine.
1: Vždycky hot.
8: Vždycky.

0: než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
0: Fajn.
1: Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn. Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
0: My vybíráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
2: Čau, tady Sofian.
3: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
1: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
0: Od pondělí do čtvrtka.
1: 8 večer. Next Generation. Přidáš se? Fajn.
0: Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Vždycky, ho? Vždycky fresh.

0: přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Ein Weekend Smishow. Dobré ráno, dobré ráno, čau lidi, je to tady, startuje neděle při Fajn Víkendu, zase opět s váma Míša, plně ready. Přiznám se, že dnešní vstávání nebylo pro mě úplně nejjednodušší, ale to neznamená, že bylo špatný a že společně dneska tu neděli správně nerozjedeme. A čím jiným ji můžeme rozjet, než za prvý faktama o dnešku a za druhý skvělýma songama. Například právě teď to odstartuje Nico Santos, jeho Ray of Light u nás na Fajnu.

Jestli jste právě teď stávali, nebo prostě už vibujete od Bůh ví kolika, tak věřím, že tenhle song, prostě Shabuzi, Burn It Down, vám na fajnu totálně zvednul náladu. A my si musíme říct v těch 7:11, co je dneska vůbec za den. Úplně upřímně, pro Česko není absolutně nic. Ne, fakt jako není žádný den, který by byl dneska v Česku speciální. Absolutně nic jsem nenašla, ale například v anglicky mluvících zemích tak mají Národní den čtení knih. A jestli třeba chcete právě taky oslavit tenhle ten special day, tak třeba knížka v angličtině by vás mohla alespoň malinko právě přiblížit tady k tomu dni. A nebo v Kanadě slaví Den proti prokrastinaci, což myslím, že je den, který by se taky měl oslavit, protože co si budeme, máme s tím problémy i my, jo. Nejenom Kanada, ale vlastně celý svět má malinko problém v tom, že prostě lidi prokrastinujou. Občas se to hodí, si třeba vyčistit tu hlavičku i tou prokrastinací, no ale jako jak kdy. No a třeba vyčistit hlavu si můžete díky našim skvělým songům. Už za chvilku Eminem nebo teďkon Harry Styles, Dance No More na fajnu.

0: Na Fajnu máme ještě pořád ráno, který se nám Eminem díky jeho songu Huni nesnažil malinko zpříjemnit. No ale znáte nás, my prostě jedeme od AM to PM. Jednoduše ta party je od rána do večera. A Robin Schulz, Gela i Zoe West o tom ví svý a řeknou nám to za chvilku na Fajnu.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, páté patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.

neskutečná trojice nám na fajnu rozjíždí tu nejlepší party. Robin Schulz, Sigala, Zoe West, jejich AM to PM. A my se podíváme na situaci, která věřím, že frustruje úplně, ale úplně všechny, nebo minimálně v minulosti frustrovala. Chození do školy. Obrovský téma, který asi probírají úplně všichni všude, protože je 6. září a samozřejmě před chvílí začala škola. Před chvílí začalo to neskutečné mučení a přesně tohle si určitě myslí žáci na základní a mateřské škole na Daliborce, protože tam se stala super situace. Bylo 1. září, všechno bylo krásně uklizený, připravený, mohli se jednoduše vrátit do lavic a oni se vrátili. No jo, ale 2. září už to tak krásný nebylo, protože například v toaletách byla květina. Ale ne, že by tam sama od sebe třeba vyrostla, známe to, plíseň a tak dále, to ne. Ta škola byla v pohodě od těch učitelů, uklízeček a tak. Problém byl, že tu kytku například toho záchoda nacpali žáci, dokonce i s hlínou. Nebo se stalo, že byli tak frustrovaní, že prorazili pěstí díru do dveří. Neskutečný. To je tak hezký. Škola hrou. Myslím si, že to známe asi úplně všichni. Stejně jako všichni známe náš skvělej playlist. Tohle je Gigi Perez, její Sailor Song. Snad tohle vás nedonutí zničit dveře.

0: Buďte se mnou na fajnou si už ještě posledních pár sekund tohohle bangru. Alok Khalid, Dive Into Me. A za chvilku se podíváme na profese, které už tady možná s náma nebudou. Přesně tak, menší smrt, která přijde právě zaměstnáním, který vás možná můžou bavit a chcete je dělat, no ale možná nebudete mít možnost. Ale o tom až za chvilku. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
2: Here we go.

0: kafarna. Perpetu mobile. V 7.52 na fajnu.
1: Nechci ho znova pustit, už ne.
0: Jednoduše song, který jste potřebovali. Každý z nás má nějaký vysněný povolání. Věřím, že jste chtěli být třeba jako malí popeláři, milionáři, princezny, modní návrháři, je to úplně jedno. No ale bohužel nějaký profese do roku 2030 nejspíš zmizí. Se slovem nejspíš, samozřejmě nic není stoprocentní, protože mě třeba nejvíc překvapilo, že by měla zmizet profese

prodavač, prodavačka. Protože ano, já chápu, že máme samoobslužný pokladny, ale stejně s těma pokladnama jsou pořád nějaký problémy a prostě potřebujeme tam tu obsluhu. To znamená, dobře, třeba to nebude pozice prodavač, ale bude to obsluha samoobslužných pokladen. Nebo upřímně si nedokážu moc představit třeba starší lidi na těch samoobslužných pokladnách, protože se většinou stěžují, jako proč by to měli používat, kdyby tam měl sedět ten jeden člověk, který jim prostě pomůže na té pokladně. A obecně znám strašně moc lidí, kteří opravdu si radši zajdou ke člověku, než aby právě si sami to tam načetli a nějakým způsobem specifikovali. Třeba já osobně mám radši ty samoobslužní pokladny, jako úplně na rovinu, takže já jsem jeden z lidí, který tady vybije tyhle ty profese. No ale pak právě jsou profese, které budou naopak chybět. A to například kuchaři nebo řemeslníci, což je pravda, co si budeme v dnešní době jít neučit nějaký vlastně strašně out, i když by nemělo, protože to je úplně normální škola. A naopak máte za prvý lepší uplatnění a občas i lepší peníze, jako co si budeme. 20 titulů není nic, co by vám muselo v dnešní době zaručit práci, bohužel. No ale co vám zaručí vždycky dobrou náladu, je náš super playlist. Třeba taková Shakira, její Die Die, vám vždycky zlepší náladu.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

krásný ráno, čau lidi, startem naši druhou společnou hočku, ve který si dáme special bizárky. Nesmí samozřejmě chybět při fajn víkendu s Míšou, protože pokaždý se stane něco, u čeho si všichni řekneme, sakra, jak se něco takového může stát. No a dnešek samozřejmě není výjimkou, takže já doufám, že jste plně ready, protože můžeme začít a neodstartuje nám to nikdo jiný než skupina Rudimental a jejich Field Love na fajnou.

nejlepší ráno na fajnou, Gracie Abramsy, That's So True. A jak jste na tom s dojídáním jídla? Protože například, kdybyste žili v Dánsku a byli jste v jedné konkrétní restauraci, tak věřím, že byste dojedli úplně všechno, co byste měli na talíři. Protože tahle restaurace účtuje pokuty za to, že nesníte maso. Za jeden kousek plus minus nějakých 81 českých korun, je to samozřejmě přepočítaný z jejich měny. Ale představte si to, prostě člověk jde do restaurace, zaplatí za jídlo, nesní plus minus 2-3 kousky masa a už to má pomalu za 250 korun. Krásný. Jako ano, plýtvat by se nemělo, s tím já naprosto souhlasím a vlastně restaurace hlásí, že díky tady těm pokutám už konečně neplýtvaj. No jo, ale ono zase jako účtovat si pomalu o 250 korun víc, když už to ten člověk jako zaplatí celý to jídlo, není taky podle mě úplně OK. No, hele, co si o tom myslíte vy? 724-634-634, měly by se účtovat takovýhle poplatky a vlastně šetřit jídlem, což je samozřejmě dobře, a nebo ne, když už teda zaplatíte za to jídlo a sníte ho, lomeno nesníte. No, 724-634-634, napište a za chvilku to rozebereme ještě malinko víc. Do té doby třeba Bella Kay, její I love it, I love it, I love it, právě teď. Baby, I love it. I am Bella Kay.

0: Marshmallow, neskutečný song Happier a my společně si malinko na fajnu zacestujeme, protože před chvílí jsme byli v Dánsku v jedné restauraci, kde dávají pokuty za to, že nesníte maso. No a já jsem se vás ptala, jestli byste něco podobného zavedli v Čechách, nebo obecně prostě co si o tomhle tom fenoménu myslíte. No napsala například Káťa, ahoj Míši, podle mě je to naprosto skvělý. Konečně bychom neměli zbytky jídla a konečně bychom trošičku šetřili. OK. Nebo naopak napsal třeba Karel, ahoj, absolutní nesmysl. Když už to jídlo zaplatím, tak nechci zaplatit ještě něco navíc, je to podle mě zbytečný. Dobře, tak máme tady dva protipóly, ale pak se vyjádřil třeba taky Petr. Ahoj, blbost. No já jsem ráda, že tam byl alespoň ten pozdrav u té zprávy, to mega cením, ale obecně, jako jo, když už toto jídlo ten člověk zaplatí, tak samozřejmě je blbý, jo, to nedojíst, s tím naprosto souhlasím. Na druhou stranu může se stát například, že vám zrovna to jídlo úplně nechutná, nebo to není váš šálek čaje, tak to prostě nedojíte. No je to blbý, samozřejmě nejlepší je to dojíst, ale stát se to samozřejmě může. Stejně jako se může stát, a 100% se to taky stane, že vás pořádně rozhejbám a neladím na tu správnou energii, no a čím jiným než skvělýma bangrama. Za chvilkou Pink Panteres, Zara Larsen, jejich Stay Tight na fajnu.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Remix Ed Sheeran. This heart is bleeding. Repeat it. I love this feeling. Na fajnu. So repeat it. Co byste udělali? Zaplatili byste pokutu nebo byste udělali 200 dřepů? Tuhle otázku dostala jedna zaměstnankyně a úplně upřímně já bych reagovala stejně jako ona. Taky bych dělala dřepy. No ale samozřejmě, když uděláte 200 dřepů, na první dobrou se to třeba nezdá. Věřím, že jsou lidi, kteří si to úplně netipnou, ale neudělá vám to úplně dobře. Ještě k tomu, když na dřepy nebo obecně na sport nejste zvyklí. A přesně to se téhle zaměstnankyni stalo. Ona jednoduše nakonec skončila v nemocnici, protože prostě nebyla zvyklá na takhle velkou fyzickou námahu. Ano, ze základky jsme zvyklí, že jsme se předháněli, kdo udělá víc dřepů, komu se to povede líp. No jo, ale bohužel výzvy jsou výzvy a ne každý výzvy se dají tak jednoduše splnit. Dávejte na sebe pozor, na svoje fyzické i psychické zdraví, samozřejmě důležitý je oboje. A když vám šéf chce dát pokutu, tak to psychické zdraví je taky v ohrožení, protože prostě nějakých třeba 50 tisíc jen tak člověk z rukávu nevytáhne. No ale co já si vytáhnu z rukávu a vždycky se vám to líbí, jsou naše songy. Třeba taková Lady Gaga, její Abracadabra právě teď na fajnu.

0: právě, který v našem playlistu dost trenduje. Come on with Com. Kingdom of Fear. A samozřejmě to není to jediný, co máme v našem playlistu na Fajnu. Za chvilku taky hvězda naší Next Generation, což je program pro mladý umělce. A Rugel je mladá, talentovaná. Stačí se jenom poslechnout a slyšíte. Slečna, která je mladá a umí extrémně dobře anglicky. Ne, opravdu, když se podíváte na její socky a poslechnete si její angličtinu, tak to je opravdu nejlepší pro vaše uši. Rugel, její Wish for Tinker, už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
8: Music.
9: Fine.

naší Next Generation Rugail a její neskutečný song Wishfortinker. V 8 hodin a 50, pozor, 3, 2, 1.

54 minut u nás na Fajnu a jednoduchá věta. Jdeme na jedno. Prej už přestává platit, protože my mladí lidi, právě Gen Zíčka, pijeme mnohem míň alkoholu, než pili lidi dřív. Což jako mi přijde až neuvěřitelný, protože já znám své vrstevníky i třeba lidi, kteří jsou o pár let mladší a jako jsou to extrémní alkoholici. Nechci být zlá, ale jako opravdu ano. Dokonce i lidi, co jsou o pár let starší než já, tak samozřejmě to je taky trošku jiná liga, to jsou většinou lidi, kteří do 6 do rána sedí s vínkem nebo s pivem, jo, dobře. Ale i tak si to nemyslím. Mám svůj vlastní názor, který si tady budu prosazovat, protože sice ano, asi podle nějakých special statistik z celé republiky, možná z celého světa, prej už pijeme míň alkoholu, ale obecně i tak prostě ty mladí lidi si zajdou na jedno pivo, zajdou si na jeden drink, ale víte co, mně už to došlo. Tam jde o to, že dřív, když se řeklo jdeme na jedno, tak to znamenalo, že jdou třeba na 5-6 piv. Ale u nás už to opravdu znamená jdeme na jedno. To znamená, má to správný význam té věty, ale jiný význam, než to mělo dřív. Ano, zamotala jsem se do toho takovým způsobem, že já se chápu a doufám, že chápete i vy mě. Ale věřte mi, pochopíte například naše songy, takovej Alex Warrenyho Fever Dream, to je song, který vám vždycky zvedne náladu a hlavně se s ním vždycky pochopíte, to je samozřejmost. Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Ahoj, tady Sagwan Tofi, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Dobrý dobo, startujeme naši třetí společnou hoďku v 9 hodin a 2 minuty. Ideální čas na odstartování našich největších a nejlepších bangrů. Hlavně budeme společně vybírat ten nejvíc top song, takže se na to připravte. No ale teďkon si dáme naše klasiky z playlistu, který prostě nesmí chybět.
1: Fajn víkend.
0: Teď už Nico Santos, jeho Human Being na Fajnu.

roku, taky neskutečný song Pepas, který nám dojíždí v 9 hodin a 12 minut. Kde jinde, než na skvělém fajnu. A co za chvilku pojede, je jeden speciální song. Protože jedna zpěvačka, která stejně jako já asi má ráda růžovou, předpokládám, vydala nový album, který se jmenuje Prima. Doufám, že to čtu správně. Na rovinu, není to úplně třeba pro mě takový ten top člověk, kterýho bych poslouchala. Ano, nějaký songy jsem si pustila, ale jako proč ne, jo? Například bude mít i koncert u nás v Česku v Karlíně. Ano, přesně tak, je to Adéla, kdo by návodou nevěděl. Adéla Jirgová, která bude u nás v Karlíně. Ale taky, jak říkám, vydala nový album a já mám pro vás jeden song, který teď na TikToku extrémně trenduje. Věřím, že poznáte. Tohle je pouze začátek a jmenuje se Nicole Kidman. A co jiného bychom jako rádio měli udělat, než si ho pustit úplně celý? Na fajnu.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj a jejich neskutečný song, který nám obohacuje letní playlist Beauty and Beat. A my si na fajnu dáme jedno rozhodování. Já mám připravený dva songy a zajímá mě, který z nich je lepší. 724-634-634, jednoduchý telefonní číslo a taky jednoduchý dva songy. Sofian, taky Benny Cristo, jejich Hedwabi. Tohle je jednička a dvojka. Damiano David, jeho Voices. Dneska ty songy máme dost rozdílný a vlastně mi to přijde mega cool. Protože proč tady furt mít dva Čechy? Vždycky jsme vybírali mezi dvěma jakoby docela podobnýma songama, podobněma zpěvákama, no dneska máme docela rozdíl. Ještě k tomu jedna dvojice, jeden solista. A teďkon už to jenom na vás. Jaký song zahrajeme? 724-634-634, Sofiano nebo Damiano? Za chvilku se rozhodneme.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

neskutečná Taylor Swift, Elizabeth Taylor, song, který nám dojel v 9 hodin a 34 minut u nás na Fajnu. A konečně máme vítěze. Já jsem vám pustila dva songy a ptala jsem se, který z nich je lepší. No a vítěz plně upřímně byl naprosto, ale naprosto jasný. Sofian, taky Benny Cristo, jejich Hedvábí, song, který si společně dáme právě teď úplně celý. Takže já doufám, že jste ready, protože 3, 2, 1, je to tady.

0: neskutečný song Tied Up. A my musíme společně dát očko do našeho playlistu na Fajnu, protože například taková Zara Larsson nám tady vždycky obohacuje všechno, co může. Člověk, kterýho všichni stoprocentně znáte. No ale pozor, tady ten song, právě Lush Life, byl extrémní trend. Všichni jsme ho milovali, znali, no ale Zara Larsson potom malinko spadla. Jako úplně na rovinu, fakt, jakože spadla. No ale potom vydala například Midnight Sun, nebo jakýkoliv další bangry, nebo třeba z Pink Panther, samozřejmě Stateside, všichni známe. A najednou se zase vyšvihla nahoru. To znamená naši oblíbenou zpěvačku, která umí jenom stoupat. Si dáme společně za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Dobrý dopo, poslední hoďka Fajn Víkendu s Míšou je absolutně plně, stoprocentně ready. Doufám, že jste připravený na ženskou logiku. Už jsem dokonce si dneska i přečetla, že vám vadí ty feministický keci v tom rádiu. To je mi líto, to je mi opravdu, opravdu líto.
1: Fajn Víkend.
0: Ale co vám nikdy nevadí, tak jsou naše songy, třeba Joel Corey, Head and Heart právě teď.

0: Loyang, ADHD hymna, která se jmenuje Messi. A my budeme v ženský energii pořádně pokračovat. My ženy samozřejmě milujeme děti, úplně je zbožňujeme, nejroztomilejší, nejlepší věc, co se nám může stát, no ale ne v podobě manžela.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn

0: Artemis, I like the way you kiss me. A my na Fajnu milujeme, řekněme, že způsob, jakým předáváme informace. Minimálně poslední fakt faktů dne, který si vždycky společně dáváme v 10.30. Je vtipný říkat poslední fakt faktů dne, když je to v 10.30, ale je to tak, protože i končí pomalu, ale jistě naše společné vysílání s Míšou na Fajnu. A já doufám, že jste na dnešní ready. Věřím, že se vám bude líbit, tak za chvilku.
1: Co je hot hit parádách? Co letí ve streamech? Vždycky hot, vždycky fresh, fajn.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.

Royal Grey 256. A jednoduchá otázka, jak vypadá den u nás v playlistu na Fajnu. No a jednoduchý poslední fakt faktů dne i s Redy. A já doufám, že i vy jste ready, protože přichází otázka, proč se smějeme ve stresových situacích. A odpověď je vlastně strašně jednoduchá. Není to tím, že by nám daná situace přišla vtipná, nebo bychom za každou cenu potřebovali něco zesměšňovat, ale my se tím uvolníme, odšpuntujeme, je to jednoduchá pojistka, která nám pomůže se z toho úplně, budeme slušný, nezhroutit. Ale taky nechceme, aby například druhá osoba, se kterou se bavíme a právě nás přivede do téhle stresové situace, poznala, že jsme vlastně ve stresu. Což je upřímně mega cool. Protože já, když se směju ve stresové situaci, tak vypadám, že brečím a většinou mě spíš ty lidi objímají a říkají, to nic, Míšo, to bude v pohodě. No ale stává se. Hele, ve chvíli, kdy se smějete ve stresových situacích, tak prej je to vlastně dobře. Alespoň se z toho úplně nepotentočkujete. No, jestli se vám to taky děje, tak vlastně dobrý, jestli ne, tak jste opravdu výjimka, protože prej se tahle situace neboli pojistka děje plus minus asi tak 90% lidí. To znamená, když se občas někdo směje vašemu vtipu, nemusí to být jenom důkaz toho, že jste vlastně strašně vtipný, ale může to být důkaz toho, že jste toho člověka vlastně urazili. Ale nechci vám nic říkat, nechci vám do toho samozřejmě kecat. Do jediný věci, do které vám budu kecat, jsou songy, které uslyšíte ať už v autě, nebo doma, nebo kdekoliv, kde posloucháte naše skvělý rádio. David Guetta, Sia, jejich Beautiful People právě teď u nás na Fajnu. Dejte si tenhle super banger společně s náma. Hey.

0: drunk animal. Doufám, že i vy se hejbete takovýmhle způsobem, anebo prostě jenom vibujete společně s náma na tyhle super songy na fajnu a máme tady další. Tady si dáme společně už za chvilku. Teď mi pala taky Jenny, Dracula. Další song, o kterém by se dalo říct, že to je vlastně remix. Dobře, není to remix v pravém slova smyslu, ale právě tenhle song už vzniknul před mnoha a mnoha lety. No ale vždycky je fajn si dát nějakou novinku, refresh, něco pořádného. No a přesně tohle se stalo tady s tím songem. Máme tady v tomhle roce 2026 refresh a vznikl tenhle banger. Tenhle speciální refresh, který si dáme společně už za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Malcolm to taky neskutečný Soul Earrings, se kterým se dneska na Fajnu loučíme. Fajn víkend s Míšou je oficiálně o konce a my se slyšíme zase příští víkend. Od 7, myslím, že příští víkend se už opravdu nic nemění. Ano, od 7 do 11 v sobotu i v neděli všichni společně budeme krásně stávat. A jestli nebudete chtít stávat se mnou, nevadí. Ale když se připojíte v průběhu, věřím, že to i tak se mnou užijete. Teď už přichází Kuba, užijte si i s ním 3 hodky, potom s Kristin, je to nabitý dneska, takže s Fajnem určitě pokračujte dál. Tak čau. Fajn víkend s Míšou.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
0: Fajn, vždycky hot.

0: Čau, všichni fajňáci, slyšíme se dneska v krásnou neděli, vám všem přeju 6. září, 11 hodin, 2 minutky v našem klasickém čase. Už jsem se na vás moc těšil, dneska probereme třeba, pokud jste velký fanoušek Star Wars, tak jednu dobrou zprávu pro vás. A taky si samozřejmě pustíme nějaký skvělý písničky Kalina, Sofian Mešmeš, Pistácie, na fajnu.
1: Fajn víkend.

Pitbull Hot and Room Service, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. 11 hodin, 12 minut, krásná neděle, doufám, že si ji užíváte stejně jako já. No a pokud máte hodně peněz a nevíte, co s nima a máte rádi třeba Star Wars, tak mám pro vás jasný tip. Zabralo to jenom 17 let plánování a miliardu dolarů, ale v Los Angeles se konečně otevřel Lucas Museum of Narrative Art, což je vlastně George Lucase a jeho manželky Melody Husband muzeum, který si spolu otevřeli. V tomto muzeu najdete spoustu interakcí třeba ze světa Star Wars, ale nejenom to, můžete tam najít taky třeba umělce, jako je Frida nebo Rockwell, Norman Rockwell, což jsou umělci z 20. století. Co mě hodně zaujalo, je tam taky socha Jabby the Hutta a princezny Leia, jak ho škrtí, hned vedle sochy Davida a Goliáše. Takže pokud nevíte, co se svýma penězma a milujete Star Wars, tohle je jasný tip pro vás ode mě.

0: Jonas Blue a Dakota Fast Car, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. 11 hodin, 22 minut, krásná neděle. No a my si třeba pustíme taky tohle. Myslím, že tuhle slečnu vůbec nemusím představovat, ale stejně to uděláme. Eva Farná, jí Perpetuum Mobile, to nám za chvilku zahraje na Fajnu. Týhle Zonze zpívá o tom, jak člověk snadno může vyhořit i z toho, co má rád, a I feel ya. Tak už za chvíli na Fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
2: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Bibi Rexha Faithless New Religion, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. A trochu vtipnou kandidaturu mají teďka v Německu, nebo minimálně zvolili zvláštní taktiku. Kandidátka CDU do zastupitelstva Corina Jodejtová se nechala vyfotit na volební plakát s náhrdelníkem s nápisem MILF. 38letá podnikatelka to obhájila tím, že řetízek pro ní symbolizuje samostatnost a sílu a sundat ho kvůli plakátu by nebylo autentický. A já si vlastně říkám, jo, proč ne? Myslím si, že je to minimálně dost originální způsob, jak zaujmout mladý voliče.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Jay-Z a Chris Lorenzo, Invisible, to nám teďka dohrává na Fajnu. No a my si pustíme třeba taky tyhle bangry. A sice o trošku jiný tempo, ale furt dobrý role model Sally When The Wine Runs Out. To nám za chvíli bude hrát na Fajnu. Mám takový fun fact. Než se role model proslavil svýma písničkama pod jménem Tucker Pillsbury, tak se chtěl stát režisérem a filmařem. V hudbě se dostáváš na vysoké škole, když zjistil, že si sám může nahrávat písničky. Což se týká i spoustu dnešních kreativců. Tak za chvíli, na Fajnu.
1: Vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Chemical Brothers Go, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 11 hodin 53 minut. No a určitě máme všichni takový ty traumatický zážitky, kdy jsme rodičům vyčítali, že nás nechali stát na pokladně a mezi tím si někam odběhli něco vyřešit. Myslím si, že takovýhle zážitky nemají nic na tohohle kluka. Sedmiletý kluk z japonský Nagoji si při výstupu na trase Fuji no Miya řekl otci, že je unavený. Ten se naštval a ve výšce 2000 metrů přikázal synovi počkat a se svým starším synem 12-letým pokračoval dál na vrchol. Samozřejmě to nezůstalo jen tak. Chlapce pak našli lidi a zavolali policajty. Policajti vystupovali tátu a řekli mu teda ty, takhle fakt ne. Táta se omluvil a řekl, že jednou unáhleně, ale za mě je to teda jako fakt hustý. Myslím si, že bychom měli být vděční našim rodičům, že nás třeba nevzali na Sněžku a pak nás tam nenechali čekat a neodešli třeba zpátky k autu. Fajn víkend s Kubou. Fajn. A teďka už Giant Room.

0: Giant Rooks Wanted Back, to nám právě teďka dohrává na fajnu 11 hodin 58 minut a to znamená jediný, naše první společná hodinka se nachýlila ke konci a my se spolu vrhneme do té další.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Čau, kámoši, já vás vítám ve druhý společný hodince tady na Fine Weekendu. Máme krásnou neděli, za pár vteřin nám odbije 12. hodina, máme 6. září a pustíme si nějaký fajn písničky, třeba Lana Del Rey, Summertime Sadness, a nebo si taky řekneme, jak jedna dánská restaurace bojuje s plýtváním masa, takže určitě poslouchejte dál, ať vám nic z tohohle neuteče.

Shaboozy a Miles Smith, Blink Twice, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. 12 hodin 8 minutek, za chvilku 12 hodin 9 minutek, právě teď. A jestli jste proti plýtvání masem, tak tato dánská restaurace vám určitě přijde vhod. Nechat totiž na talíři víc než 3 kousky masa se prostě nevyplácí. Podnik Kulhušet v dánském Koge zavedl takzvaný masový poplatek. Pokud host nechá víc než 3 kousky masa, zaplatí 25 dánských korun a za každý nedojedený plátek. Tady asi 90 korun v českých. A majitelka Mikali Oskan to zavedla poté, co se hosti v tomhletom konceptu restaurace prostě nechávali třeba i 10 kousků masa na talíři. Takže se rozhodla, že to vyřeší tímhletím docela originálním způsobem a prej to hodně dobře funguje. No, možná, že když to zavedou některé české restaurace, tak vyřešíme i ten světový hlad.

Jax Jones a Martin Solveig All Day and Night. To nám právě teďka dohrálo na fajnu a my si pustíme třeba taky tohle. Zaru Larsson všichni známe a její Lush Life určitě taky. Mám hned pár fun faktů. Zara Larsson v 10 letech vyhrála obdobu Superstar, což je docela hustý výkon. Lush Life pak napsala ve svých teenage letech. Takže tahle holka je slavná už od malička. Tak jeden taky fun fact je, že Zara Larsson se skoro nenarodila, přišla na svět totiž s pupeční šňůrou omotanou okolo krku, ale nakonec to teda zvládla. Tak za chvíli si tuhle talentovanou holku pustíme u nás.

0: Flávie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: Fastboy and Beautiful Life, to nám právě teďka dohrál na Fajnu. A jestli jste si mysleli, že Češi jsou v prvenství jenom třeba v tenise, tak jste se mýlili. Já jsem si včera dělal v hospodě takový průzkum, zajímalo mě, jak jsou na tom Češi s pitím piva, a nejenom, že jsem teda zjistil, což není žádná novinka pro spoustu lidí, že Češi jsou na prvním místě v pití piva. My jsme ale na prvním místě i v počtu pornoherců na počet obyvatel, to znamená, že máme nejvíc pornoherců na 1 milion obyvatel na světě. Taky jsme nejvíc závislá země na marihuaně, to znamená, že prostě u nás nejvíc lidí má největší spotřebu marihuany na osobu, a já si říkám, tyjo, nám chybí už jenom ten hazard, abychom měli ty čtyři jezdce apokalypsy prostě a byli nejvíc Sodoma Gomora země na světě. Takže akorát, že ty naši jezdci místo pochodní a meče budou mít jointa a vychlazenou dvanáctku. No, kamarádi, měli bychom ještě zabrat.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teď Ava Max, Spotify.

0: Somber My Body Isn't Ready. 12 hodin, 41 minut, krásná neděle. A my si pustíme ještě jednoho úžasného zpěváka. I v tomhle případě je to celá kapela. Mám takový fun fact, Ryan Tedder pojmenoval kapelu podle koleje, na který bydlel. Bydlel totiž v pokoji číslo 1 v křídle Republic Wing. A samozřejmě, kdo to neví, tak než se proslavil, tak dělal songy třeba pro Leonu Lewis nebo pro Beyoncé. Je to prostě frajer. Tak za chvíli na fajn.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: Side Up, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 12 hodin 52 minut, krásná neděle. No a pokud milujete Lego a milujete Shreka, tak mám něco přesně pro vás. Lego od 1. září prodává novou sběratelskou sérii minifigurek ze Shreka, konkrétně všechny takový ty známý postavy, které tam jsou. Takže pokud milujete Shreka a taky si rádi stavíte Lego, tohle je přesně něco, co si musíte koupit. Je tam třeba Lego oslíček nebo Fiona, taky Shrek, prostě všechny ty postavy, které máme rádi. Za mě je to definitivně must have, prostě já miluju Lego, takže určitě se na to půjdu někam mrknout. Takže pokud taky milujete Lego, můžete se jít mrknout se mnou.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

Tempest is Self-Aware, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 12 hodin, 59 minut a to znamená jediný, přátelé, naše druhá společná hodinka se naplnila a my si vrhneme do té třetí. 3, 2,

0: na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
3: Čau, tady Sofian.
4: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
2: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
0: Od pondělí do čtvrtka.
2: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
0: Fajn. Vždycky hot.

Čau lidi, vítám vás ve třetí, poslední společný hodince tady na Fine Weekendu s Kubou Kaliánem. Máme přesně jednu hodinu odpoledne, krásnou neděli 6. září. Já doufám, že si ten den užíváte zatím, jak jenom to jde, že odpočítáváte, že sbíráte síly před tím týdnem, co nás teďka čeká. A my si taky pustíme nějaký pěkný písničky, třeba Golden, Hunter X, IJ, Audrey Nuna, Rame Emmy, Pop Demon Hunters Cast. A nebo si taky řekneme něco o nový hře, která se chystá. Myslím si, že by to některý z vás mohli znát. Jedná se o Metro. Tak jdeme na to.

Purple Disco Machine a Sophie and the Giants Hypnotized. To nám právě teďka dohrává na fajnu. 13 hodin, 11 minut, krásná neděle. A jak jsem na začátku hodiny týzoval, tak tady máme novou Gamesku, hráči. Je to potvrzený i s datem. Metro 2039 vejde přesně 4. února 2027, tedy skoro 8 let po Metru Exodus. Kdo neví, o co jde, tohle jsou hry podle stejnomenné trilogie Metro, akorát, že to číslo se vždycky mění podle toho, jaký je rok. A akorát ty hry se trošku odtrhly od té původní trilogie asi už u druhého dílu. Jedná se o přeživší v ruském metru v Moskvě, po tom, co prostě proběhne ve světě atomová válka a oni tam přežívají, jsou tam různý zmutovaný příšery a tak dále a tak dále. Je to fakt zábava. Takže pokud mám mezi vámi někoho, kdo má rád tyhle ty knížky a má rád i tyhle hry, tak definitivně tohle je zpráva pro vás. Takže si to užijte a můžete se těšit.

0: J. Robert, Sumi, to nám právě teďka dohrál na fajnou 13 hodin 21 minut a my si pustíme třeba taky tohle. White Keys od Dominika Fajka. Tohle borce můžete znát třeba ze seriálu Euforie jako Eliota. Krom zpěváka je výborný herec. Taky takový fun fact, svoji první smlouvu za 4 miliony dolarů dostal z vězení, kde seděl za napadení policisty. Dominiku, ty bad boy. Tak za chvíli na fajnu.
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn. Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
1: Vždycky hot, vždycky hity. I only want you when you're gone, gone. Poslouchej nás on air, online na

Damiano David, Tila a Neil Rogers, Talk to me, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 13 hodin, 32 minut, krásný půl druhý, krásná neděle, doufám, že si užíváte stejně jako já. No a pokud hrajete hry na počítači nebo na Xboxu, no tak určitě poslouchejte, protože mám pro vás fakt špatnou zprávu. Ale určitě jsme všichni využívali Xbox Passu, Game Pass, který znáte z Microsoftu, byl na Xboxu dostupný, byl taky dostupný na PCčku, jenže to se teďka od listopadu mění. Xbox od listopadu ruší neomezený cloudový hraní. Teďka to bude rozdělený do 3 takových vrstev. Ultimate dostane 15 hodin měsíčně, Premium dostane 10 hodin měsíčně, Essential jenom 5 hodin měsíčně a po vyčerpání tohohle limitu si musíte dokoupit novej. Samozřejmě Xbox to obhajuje tím, že jim rostou náklady, kde si, co si, známe to, ale samozřejmě všichni hráči jsou naštvaní. No a pak se lidi mají divět, že všichni prostě utíkáme za tím Gabem do Steamu. A teď si dáme Alexa Warrena, Burning Down. Posloucháte Fine.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark, to nám právě teďka dohrává na fajnu. No a na konci každého vysílání si zase řekneme, kdo má dneska svátek a komu máte popřát. Dneska určitě nezapomeňte popřát Boleslavovi, jestli máte okolo sebe nějakýho, dejte mu vědět, že ho máte rádi, udělá mu to radost. No a my se vrhneme dál.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Největší hudební hvězdy.
7: This is Taylor Swift.
8: Hi, it's Harry Styles.
9: Hi, I'm Olivia Dean.
1: Sleduj Fajn.
10: Fajn.

Evan, Caitlin Aragon, Iran Tram. Právě teďka dohrává na fajnu. No a máme 13 hodin 49 minut, za chvilku 13 hodin 50 minut a to znamená jediný, přátelé, náš společný čas se pro dnešek naplnil. My se uslyšíme zase příští víkend, možná trošku po upraveném čase, ale to se ještě všechno dozvíte. No a teďka můžete přivítat moji kolegyni Kristin, která se na vás už těší a určitě pro vás má nějaký zajímavý zprávy. Tak se slyšíme příští týden, ahoj!

0: Zoku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
0: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn.
4: Fajn.
0: Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
0: Fajn.
5: Ahoj lidi, startuje Fajn víkend s Kristin, já vás tady vítám, zdravím, 14.00 přesně, to je úplně ideální čas tady odstartovat, celý 4 hoďky, za chvíli probereme, co se kde takhle při neděli děje a taky si samozřejmě pustíme nějaký skvělý songy, od toho tady samozřejmě jsme, bude tady třeba Michael Jackson, Justin Bieber, bude tady Eva Farná, Sofian Mežmeš a ještě spoustu dalšího, ale otevře nám to jeden skvělej banger, trošku starší, ale hele, pojďme na něj. Tohle je Vyši, Wake Me Up, pojďme na to, na fajnu.

Raven Lanay, Rex Orange County, Love Me Not. To nám dohrálo právě teďka. Nebo spíš dohrává. Tady u nás na Fajnu. No a my se dáme mrknout na to, co se kde dneska děje. Máme neděli, no a ideální den na to. Třeba ještě něco zažít předtím, než zase půjdeme do školy, do práce. Takže začneme koncertem. Dneska večer dorazí do sportovní haly Fortuna Hollywood Vampires, kapela kolem Alice Coopera a Joea Perryho. A jako bonus hraje i Lucie. Takže pokud chcete víkend zakončit pořádnou dávkou roku, tak tohleto je úplně jasný. Taky pokud chcete něco kulturnějšího, tak v neděli večer se v Národním divadle hraje Kytice. A ono to zní jako hrozně jako... Ježiši, chápeme se. Ale třeba pro maturanty si myslím, že jako takhle zase bacha na to divadelní zpracování je trošku jiný, ale furt ten princip je stejný. Takže taky mega doporučuju. A prostě nejenom ta povinná četba, ale celkově prostě na tom jevišti to ještě o to lepší a líp se vám to může vrýt do paměti. Takže takový tip. A třetí tip je pro všechny, kteří chtějí trochu soutěžního adrenalinu, protože v Letňanech právě vrcholí Czech Darts Open, jeden z velkých turnajů profesionálních šipkařských sérií. A vlastně já jsem si vždycky říkala, že šipky, co to jako je, ale actually je to fakt sranda, co jsem tak na to koukala, jako fakt wow, takže můžete fandit, křičet, zároveň zjistit, že vaše šipky doma jsou vlastně úplně jiný sport, než teda ten, co je tam, protože tam to je úplně jiný level. Takže tohle to jsou moje tři typy, nemáte za co, no a vy mi samozřejmě napište, co vy děláte. 724-634-634, dejte mi to šup vědět, ať vím, co se kdy ještě třeba jinýho dne dneska děje, nebo co máte v plánu. No a mezi tím si skočíme tady zpátky k našemu playlistu Taylor Swift, The Fate of Ophelia, to se dává taky Malcolm Todd, Earrings, právě teďka na Fajnu.

0: Tohle byly Glass Animals and Your Heat Waves tady na Fajnu při neděli. No a my řešíme, co takhle při neděli děláte, co máte v plánu, co chystáte. No a přišli mi nějaké odpovědi, děkuju dopředu za ně. Napsal mi někdo, nevím kdo. Budu moc ráda, když se dotyční i podepíše, protože je to vždycky super vědět, i jak se třeba jmenujete, kdo píše. Ale uklízím si pokoj, protože večer k nám přijede babička a bude tu spát. Takže krása. No to je krásný, lidi. To mi teďka nepřipomnělo, protože jsem dneska taky navštívila svoji babičku, abyste trávili víc času s těma blízkýma lidma, protože prostě vždycky máte takový ten hrozně hezký z toho pocit. Nebo nevím jak vy, ale já s toho mám vždycky hrozně dobrý pocit, že s těma lidma ten čas trávím, když ho není tolik. Taky napsal Honza. Ahoj, dobrý den. Dneska jsem ráno pustil film Jumanji, ten je by the way top, doporučuji. Později jsem šel se psem do lesa a bylo to taky skoro takový, teď už psovi na zahradě. Teď jsem se tom ztratila. ale budou tady společně uzemňovat přírodu společně se psem. On mě to učí. Tak to je krásný. Trošku jsem se tam ztratila, ale děkuju za slovku, jakože mega moc děkuju. A ještě jedna zpráva mi přišla od Petra ze Žadce. Děkuju moc, že píšete i odkud jste, protože to je taky super. Zdravím, já jsem v práci a zítra mě čeká náročný den do Prahy, do nemocnice. Jestli můžu poprosit o písničku, bohužel teď to nepůjde, protože tady máme playlist, ale věřím, že i ty songy, co tady budou, tak těma vás to rozhodně taky potěším, protože tady bude Michael Jackson a to je prostě král popu. Billie Jean, to si postáme za malou chvíli a taky si za malou chvíli dáme celkem novinku od Harryho Stylese, takže se na to počkejte a za chvíli budu zase zpátky a díky moc za zprávy. Posloucháte Fajn?
1: To nejlepší z hitparád.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Co to zas po pájsku je za pikle?
2: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Harry Styles, jeho novinka Dance No More, tady u nás playlistu na Fajnu. S váma Kristin, no a pojďme řešit nejhorší, prostě mám takovou teorii, jo, nejhorší na odmítnutí možná není slyšet, ne, ale je to to čekání na zprávu, která nikdy nepřijde. Takhle, říkám to z vlastní zkušenosti, ale teďka pojďme trošku víc všeobecně, pak se můžeme do toho ponořit víc, protože přesně na to má dnešní dating svět nový výraz, který jsem objevila, a to je dialtoning. Představte si klasickou situaci, jste někde venku, někdo vás osloví, je vám sympatický, nebo třeba vůbec není, ale nechcete být nepříjemný, tak mu dáte číslo nebo Instagram, cokoliv, řeknete si, hele, nějak to pak vyřeším, a druhý den už jen ignorujete všechny zprávy. A právě tohleto, to je dialtoning. Oproti ghostingu je rozdíl v tom, že tady vlastně žádný vztah ani pořádně nezačal. Člověk vám dal kontakt, vy si říkáte, že máte šanci, a pak nic. Ale neříkejte, že se vám to nikomu nestalo. Já musím upřímně říct, že taky jsem prostě asi někdy někomu dala kontakt a potom už se neozvala. Ale já takhle, musím říct, že to prostě docela chápu, proč se to děje, říct někomu do očí, hele, nemám zájem, je prostě nepříjemný a asi ho nechcete tolik zklamat, jenže když někomu dáte jenom číslo jen proto, abyste se vyhnuli trapné situaci, přesouváte tu trapnost na něj, že jo? A on pak musí přemýšlet, jestli napsal něco špatně, nebo proč se najednou odmlčujete. Takže možná je někdy mnohem laskavější těch 10 sekund trapna přežít a říct prostě promiň, hele, necítím to, anebo to vyřešit jednoduchou větou. Mám přítele, nebo jsem na holky, nebo tak, jo, to jsou takový moje tipy, protože upřímně nebolí pár vteřin, čekání na odpověď může trvat několik dní, takže vy jste tým přímé ne, nebo radši zmizet z radaru. To by mě zajímalo, jak máte vy. Lidi, vidíte se v tom? 724-634-634, actually mě fakt zajímalo, jestli pro vás je jednodušší říct to ne, anebo prostě dělat, že se nic neděje a tak nějak to odignorovat. Ještě jednou, 724-634-634, to je to číslo, na který pište vaše odpovědi, no a my jdeme dál. Tady jsou další skvělý bangry, Rudimental, Charlotte Pink, Dancing in Healing. Pojďme na to.
1: Fajn víkend s Kristýnou.

0: Lidi, posloucháte fajn, Rudimental, Charlotte Plank, Dancing Healing, to nám dohrálo před chvílí, no a my samozřejmě pokračujeme dál. Ještě předtím, než budeme pokračovat Justinem Bieberem, to tady mám přichystaný, to bude za chvíli, tak se odpovím ještě jednu zprávu, protože jsme řešili, jestli radši ghostovat, anebo při zeptání se na kontakt rovnou odmítnout. No, napsala mi Terka, že já jsem jednoznačně tým, řekni ne, je mi sice blbý někoho odmítnout, ale přijde mi ještě horší se úplně vypařit a nechat toho člověka přemýšlet, co udělal špatně. OK, děkuji moc za tvoji zprávu, no a my pokračujeme dál. Tenhle Wenger za malou chvíli. Jo, ještě ten letní vibe prostě nezmizel. Tak za chvíli, na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky.

to je Bella Kai. I love it, I love it, I love it. Posloucháte Fajn víkend s váma, Kristin. No a Izomandias v Areálu 7 včera pokřtil svůj album Exitu Palice. Takhle, dopředu bylo jasný, že to nebude úplně obyčejný křest, jo. Dorazili speciální hosti, jako třeba Sara Rikas, zaspívali tam Coupé, zaspívali tam Talk to Me, taky tam byl Nick Tendo, nebo taky Soul, ale pak přišly momenty, kdy už si říkáte, jako cože, to je úplně nejlepší večer, protože se na stage objevil i PTK a taky Viktor Sheen. Lidi, kdo jste tam byl, tak víte, že to bylo to z ničeho nic, nikdo netušil, kdo co se teďka bude dít teďka. Já už jsem si říkala, ne, to už prostě, to už asi nepřijde. A najednou všichni začali křičet a on se tam objevil. Takže to bylo top. A jestli jste čekali, že tím překvapení skončí, tak ne. Celý album má teda spoustu tracků a Viktor Sheen mimochodem přímo na poslední věci dřív bylo líp. PTK zase hostuje na WTF a celý tenhle track

mít trochu FOMO, ale hele, čekají nás teďka nabitý dvě asi outůčka, Izomandias. Na tom druhém termínu ještě nějaký lístky jsou, takže abyste neměli další FOMO, tak doporučuji zakoupit. A teď už jdeme na další songy. Under My Pillow, Sofian Mešmeš, právě teď 2020 Vision na Fajnu.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
12: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti.
14: Já tam budu taky, tak čus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
14: Bude vejdán.
0: Fajn. Vždycky hot.
10: Vždycky.

0: lidi, startuje naše společná druhá hodinka tady na Fajnu 15.01, to je aktuální čas, já jsem Kristin, no a jdeme rozhodně na to, 8 hodin v práci, známe to, ale jenom necelý třeba 3 hodiny skutečně produktivní. Zní to jako výmluva, nebo je to realita? Jeden průzkum teďka totiž rozjíždí přesně tuhle tu debatu a možná vám trochu změní pohled na to, co znamená být v práci produktivní. Tak na tohle to mrknem za malou chvíli, ať se nám to líbí nebo ne. A za chvíli třeba taky Shakira nebo taky Eminem, OK, máme to tady natřískaný Martin Garrix, jak tady koukám, bude toho tady dost, ale odstartuje nám to tenhle banger.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
0: Je to Hozier a je to jeho Nobody Soldier právě teďka na Fajnu. Tak jdeme na to.

0: Lunch Money Lewis, Bills na fajnu. Doufám, že teďka rozjíždíte party. Posloucháte fajn, no a lidi, máme tady další další jaký výzkum, by se dalo říct, nebo průzkum. 8 hodin v práci neznamená totiž 8 hodin skutečný práce. To asi nám došlo všem, že to tak prostě je a možná je úplně normální, že po pár hodinách už vás, váš mozek prostě řekne, že stačilo. Jeden průzkum mezi kancelářskýma pravnicovníkama dokonce ukázal, že sami sebe lidi označili za opravdu produktivní v průměru jen 2 hodiny a 53 minut z celý 8-hodinový pracovní doby, což je docela málo. Jako, já bych tipla třeba polovinu toho času, ale jenom 2 hodiny a 53 minut? A než se začnete cítit provinile, jo, neznamená to, že těch dalších 5 hodin jenom koukáte do zdi, protože práce není jenom jeden moment, kdy něco rychle vyprodukujete, píšete maily, řešíte kolegy, přemýšlíte nad problémem, jdete na oběd, dáte si pauzu a pak se třeba vrátíte k úkolu s úplně jinou hlavou. Pozornost navíc není nekonečná baterka, že jo? Když se snažíte držet maximální soustředění celý den, výkon začne prostě trošku padat a mně na tom přijde zajímavý jako ještě jedna věc. Pořád máme pocit, že čím díl sedíme u práce, tím lepší zaměstnanec jsme. Přitom mnohem zajímavější by možná bylo měřit, co jste za těch 8 hodin opravdu udělali. Takže až příště po 2 hodinách intenzivního přemýšlení zjistíte, že už jen bezmyšlenkovitě koukáte na monitor, možná zjistíte, že nejste líný. Možná jste jenom prostě člověk. Takže si to pamatujte a my jdeme zase dál. Shakira, Burna Boy, Die Die, to si dáme právě teďka na fajnu.
1: Hi, I'm Shakira.

0: co kapela nabízá v remixu. Posloucháte Fajn, no a my samozřejmě pokračujeme dál, protože Apple možná chystá největší změnu iPhoneu za poslední roky. Jo, to, že tomu teďka nový šéf chce zpátky vrátit do původní krabičky, když si koupíte jako iPhone, tak tam i bude, tak tam teďka není skoro nic, je tam jenom takovej smutný káblík a bude tam nově možná i adapter i sluchátka jako v minulosti. To už víme, ale teďka je tu další novinka. Za chvíli si ji řekneme, tak rozhodně vydržte, počkejte si na to, hlavně milovníci Apple nebo lidi, co přemýšlíte nad změnou telefonu. No a my si pustíme i další skvělý songy. Za chvíli tady bude třeba Rugel nebo taky Imagine Dragons, tohle všechno za pár minutek na Fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
11: Give me

0: Tohle to byla Rue Gailey, Wishful Thinker. Posloucháte Fajn Víkend s Kristin a máme za minutku 15:30. No a u toho vám řeknu, že Apple možná konečně udělá něco, na co my lidi čekáme už roky. A to je skládací iPhone. Ještě před oficiálním představením se totiž objevila maketa telefonu, kterému se zatím přezdívá iPhone Ultra. A podle úniku má být oproti Samsungu Galaxy Z Fold, to je takový ten od Samsungu právě ten zaklapávací, trochu širší. Takže po rozevření nabídne větší i prostor třeba na videa. Spekuluje se taky o návratu Touch ID místo Face ID, ale to hlavní se dozvíme už ve středu 9. září, což je za 3 dny, kdy má Apple novinku oficiálně představit, takže to je takový jako povzbuzení, ať jsme na to ready, prostě buďte na to ready. A otázka na vás, koupili byste si vlastně iPhone, který můžete přehnout na půl? Já jako vlastně nevím, přemýšlím, jestli může to být v něčem pozitivní, určitě jo, zabere to méně místa, jasný, ale zároveň já nevím vlastně, co si o tom myslet. Co si o tom myslíte, lidi, vy? 724-634-634, dejte mi to na tohle číslo vědět, no a my mezi tím dáme další songy a pak to třeba ještě probereme. Teď už jedeme dál.
1: Fajn víkend s Kristin.
0: Fajn. Tady Dave, tak je tam sajich Rain Dance, tady na Fajnu.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Tohle z toho byl Benson Boone, The Time of My Life. Tady u nás na Fajnu, 15.40, to je aktuální čas. No a lidi, řešili jsme iPhony. A to, že teďka možná budou přehnout na půl. Tady mi píše třeba Míša, crazy změna. Jo, to je crazy změna. Já se to upřímně neumím představit, že prostě ten typický iPhone bude zaklapávací. Taky mi přišly nějaký zprávy další. iPhone vyklápěcí bude skvělej. OK, tady tomu někdo fandí, ale jako vlastně proč ne? Tady Míša ještě napsala, ahojky, sklapnout iPhone do kapsy by bylo super, ale asi dávám přednost normálnímu iPhoneu také i proto, že jsem slyšela o potížích. No, jako to říká víc lidí, že je dost možný, že to může přinést třeba nějaký potíže, taky přišla ještě zpráva, za mě to je jedno, většina lidí na to nebude mít, ani bych řekl. No, tak uvidíme, tak jo, necháme se překvapit, jo. 9. září, teďka už ve středu, bude představování novinek od iPhoneu, takže tam se to všechno asi nejspíš dozvíme. Mám se asi rozhodně na co těšit, no a taky v playlistu našem se máte vy na co těšit, protože, tyjo, jsou tady skvělý bangry. Tohle je jeden z nich. Tohle to je Eminem, taky Rihanna, The Monsters. Takže tady zavajbíme už za malou chvíli a taky tady bude třeba ještě Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, taky skvělý banger. Tak za chvíli, na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.

Alex Warren, jeho Fever Dream, posloucháte fajn, 15.50 aktuální čas, no a my se jdeme mrknout na novinky v hudbě, jdeme na to. Mám tady první kategorii a to je Famous. Začneme největším jménem Miley a její novinka Bass Persuades. A mimochodem, všimli jste si, že z jejího jména zmizelo Cyrus? Jo, teď je to prostě Miley. Teď jde prostě jenom na takovou čistotu, by se dalo říct. A aby těch změn nebylo málo, tenhle song je titulní skladba jejího 10. alba, takže nová éra, nový jméno a hlavně pořádně výrazný beat. Miley nás prostě furt přesvědčuje, že někdy fakt stačí pustit basy a přestat všechno řešit. No a my jdeme zase dál, protože tady mám kategorii TikTok. Hele, Luca Brasi, puno para problema. A jestli máte pocit, že jste tenhle název už někdy slyšeli, pravděpodobně jste ho slyšeli právě na TikToku. Song vyšel teprve teďka v pátek, takže je to úplná novinka a přesně ten typ tracku, u kterého se řeknete, počkat, proč mi to už po třetí hraje v hlavě? Jo? Slyšíte tam ten vibe? Hele, jestli to není váš styl, pojďme dál, pokud jo, tak ukládejte do playlistu. Je to tak. Na závěr něco pro ty, co rádi objevují hudbu dřív, než ji začnou znát všichni. Petrovský a Low Moe, jejich novinka Toxic, venku taky od pátku a má jenom 2:20, takže žádný zbytečný okecávání, prostě přijde beat, dostane vás a za chvíli je konec. Přesně proto máme tady kategorii Underground, abyste mohli říct, jo, tyhle jsem znal ještě předtím, než byli velký a musím říct, že tohle je zrovna můj oblíbený interpret, takže tady je. A my jdeme dál, protože tu máme další skvělý bangry. Party pokračuje Zara Larsson, Lush Life a teďka taky Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It na fajnu. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to come.

Lush Life a Zara Larsson, to nám dohrálo právě teďka na fajnou 15.58 a to znamená, že jsme na konci i druhý hoďky, jsme přesně v půlce, ještě dvě nás čekají, takže nikam neodcházejte, mám tady pro vás skvělý songy, hele, natýzuju vás třeba za chvíli Temper City, jo? Nebo taky Weekend, všechno bude za malou chvíli, tak zůstaňte na fajnou.

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
4: Fajn. 3, 2, 1, go.
3: Fajn víkend.
5: Kristin Esposito.
3: Fajn.
6: Ahoj lidi, startuje třetí hodinka Fajn víkendu s Kristem, 16.00, to je aktuální čas, no a taky je neděle. 6. září nedávno začala škola, no a rodiče, s čím se vlastně můžete i připravit? Začal školní rok a s nima je věta, která dokáže během 3 sekund změnit klidný večer v krizový štáb, a to je: mami, zítra potřebuju, a 3 tečky. A hádejte, co přesně to bude. Samozřejmě něco, co doma určitě nemáte. To probereme za malou chvíli, aby jsme se na to trošku připravili, no a teďka si dáme ty slíbený skvělý songy. V téhle hoďce nás celkově čeká skvělý, jako skvělý playlist, Kelly, Love, taky Z, nebo taky Angel, Miley Cyrus, Adela, no a spoustu dalšího. Takže vydržte, zůstaňte tady s náma a teď už tenhle banger.
3: Fajn víkend.
5: Fajn víkend.
6: Fajn. Je to víkend a jeho Save Your Tears právě teďka na Fajnu.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Tohle to byla Dua Lipa, These Walls, tady posloucháte Fajn, s váma Kristin a rodiče. Věta, kterou dneska večer ještě dost možná uslyšíte a nejspíše následující měsíc. Mami, zítra potřebuju .. V tu chvíli je úplně jedno, jak moc jste měli naplánovaný klidný večer, protože samozřejmě nejde o něco, co máte doma v šuplíku, protože potřebuje třeba krabici od bot, velkou čtvrtku, tři šišky, fotku celý rodiny nebo něco, co podle dítěte paní učitelka říkala už dávno. A přichází moje oblíbená rodičovská otázka. No a od kdy to víš? Asi od pondělí. Je čtvrtek večer, no takže zatímco dítě jde spát s pocitem, že je na jako problém vyřešený, rodič vyráží na noční expedici, prohledá skříně, sklep, komoru, nejspíš napíše do rodičovské skupiny a během 10 minut vznikne záchranný tým, který shání krabici od bot rychleji než ta tajná jaká služba. A nejlepší je, že začátek školy není jenom o těch dětech. Rodiče najednou řeší rozvrhy, svačiny, kroužky, podpisy a hlavně věci, o kterých se dozvídejí zásadně ve chvíli, kdy už je právě pozdě, že jo. Hele, jestli jste rodič, dneska večer to asi uslyšíte. Omlouvám se za to, ale nejspíš to tak bude, nebo následující měsíc. Mami, zítra potřebuju, nebo tati, zítra potřebuju. Držím vám palce, jestli doma máte krabice od bot, pro jistotu ji ještě nevyhazujte. Jo, takový tip. Teď už Kali, The Love Way, Head Up.
1: New track.

0: Red Feet Fox, jejich Clarity, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a lidi, my samozřejmě pokračujeme dál, protože doufám, že si stejně jako já užíváte ještě tady tu nedělní pohodičku. Teda doufám, že máte pohodičku aspoň s našima songama, lidi, prosím. Za chvíli si dáme třeba Miley Cyrus nebo taky Angel, všechno bude, takže si na to počkejte. No a my jedeme dál, poslouchejte Fine.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí a to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fine.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
6: Levels.
1: To nejlepší z rádia
6: a to, co už do rádia radši než Fajn.

0: to byl Josh Baker, taky Poppy Bascomb, My Place, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a před chvílí jsme řešili jakoby školu, co dělají děcka, když jdou do školy. No ale já mám pro vás teď jednu takovou otázku, která je podle mě docela děsivá. Víte, čím budete pracovat za 20 let, pokud třeba ještě nepracujete, nebo jsou taky ještě brigádky, jste v tom mladém věku? Protože možná odpověď není nevím, ale ta profese prostě ještě neexistuje. Takže když třeba malí děcka vám řeknou, že ještě neví, čím budou, tak to není špatně, ale je to tím, že ta profese prostě ještě pro ně není. Dneska se totiž svět jako práce mění tak rychle, že povolání, které budou dělat dnešní děcka, možná ještě vůbec nejsou vymyšlený a neexistují. A obrovskou roli v tom samozřejmě hraje umělá inteligence a technologie, které jdou dopředu. A právě proto se čím dál víc řeší, jestli má vůbec smysl učit děti hlavně konkrétní věci nazpaměť. Protože co když se naučíte něco, co za 15 let už nebude vůbec potřeba. Možná je mnohem důležitější umět přemýšlet, nějak komunikovat, řešit problémy, pracovat s lidma a hlavně se pořád učit nové věci. Tak mě vlastně zajímá otázka pro vás, kdybyste si měli tipnout, jaká úplně nová profese podle vás za 20 let bude existovat, co teďka není, co byste chtěli vy takhle dělat, no? To mě zajímá, 724-634-634, vymyslete prostě profesi, která teď ještě úplně nereálná, ale za pár let by reálně mohla úplně v klidu vydělávat našim dětskám. Tak napište ještě jednou 724-634-634, buďte kreativní a ne zas moc, ale samozřejmě pište a my si dáme další skvělý songy.
1: Fine Weekend s Kristin.
0: DJ Fresh featuring Rita Ora, Hot Right Now. Právě teďka na Fajnu, takže si to volume dejte doprava a jdeme na to.

0: DJ Fresh, Rita Ora. Hot right now. Posloucháte Fine Weekend, 16.42, to je aktuální čas, no a řešíme, jaký povolání teďka ještě neexistují a budou třeba za pár let, za 10, za 20, možná i mnohem dřív, prostě jaký povolání nás tady čekají. No a my jdeme na to, protože jste mi psali nějaké odpovědi, jsou velice kreativní, takže jdeme na to. Napsala třeba Klárka, ahoj, já si myslím, že určitě vzniknou práce kolem AI, třeba někdo, kdo bude kontrolovat, jestli ta umělá inteligence vlastně dělá všechno správně a jestli to prostě funguje. No, taky napsala Verča, já vůbec netuším, co budu dělat za 10 let, na to i za 20, ale doufám, že to bude něco kreativního. OK, teďka napsala ještě Anička, ahoj, už teď přemýšlím, že moje budoucí práce možná bude něco jako překladač mezi lidma a robotama. To zní hustě, actually. Představte si, že by se někdo naučil tady tu práci a prostě úplně v klidu robotí řeč, jo, pohoda. No, vypadá to zajímavě. A zajímavě vypadá i náš playlist. Nechme se překvapit ohledně prací a my pojďme dál. Naše slovenská popstar Adela. Tu si dáme za malou chvíli s její songou NLA. Mimochodem zpromujují tady to album, jo, jmenuje se Prima, vyšlo nedávno, vyloženě jakoby předevčírem a puste si ho. Je fakt nejlepší, jakože není tam jediný song, co by mě nebavil, takhle vám to řeknu. Má to vibe, tohle ten song si dáme za malou chvíli, ale třeba tak ještě Harry Styles, American Girls, všechno bude za minutku, tak si na to počkejte, na fajnu.
1: Fine Weekend. Fine Weekend. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vypadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
5: My name's John Ray.

0: ať to byla Tiffany Ares, její Where to Go, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a víte, jak jsme před chvilkou řešili ty práce, které za 20, tedy teďka neexistují a třeba za 20 let by mohly? No, tak teďka budeme řešit opak, který profese možná pomalu mizej a nebudou tady, protože podle nový studie Česka čeká český pracovní trh docela velká změna, a to, že do roku 2030, což se říkáte, že ještě dávno, teda daleko, ale ono to je skoro za nějaký 3-4 roky, tak může zaniknout nebo se výrazně omezit kolem 330 tisíc pracovních míst, a to už je jako docela dost. Mezi ohroženými jsou třeba jako prodavači, pomocní pracovníci ve výrobě, úředníci v logistice nebo některý právnický pozice. A teď si představte, že jednou přijdete do obchodu a místo člověka vás u pokladny přivítá robot. A vy mu řeknete dobrý den, on na vás dobrý den, naskenujte si věrnostní kartičku, jo. Takže vlastně stejný zážitek jako dneska, jenom bez člověka. Ale jako zajímavý je, že nejde jenom o to, že práce zmizí. Podle studie zároveň má vzniknout obrovský množství nových pozic. Takže problém je, že na ně lidi zatím nemají potřebnou kvalifikaci, že jo. Takže budoucnost možná nebude ani tak o tom najít si práci, ale umět se během života několikrát přeučit, naučit dělat něco jiného. Takže budoucnost možná nebude ani tak o tom najít si práci, ale umět se během života několikrát naučit dělat něco úplně jiného. Na to se asi musíme připravit, ale teďka bych to ještě neřešila. Teď bych se ještě připravila na pořádnou party.
1: Tvoje léto má soundtrack. Fine.
0: David Guetta a Akon jsou tady, jejich sexy bitch na fajnu právě teď.

0: Smithy.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fine.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
5: Vždy.

0: Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu, s váma pořád Kristin, 17.02, je čas začít, je čas to tady odstartovat poslední hoďku, doufám, že se máte pořád stejně skvěle, stejně fajn, protože skvělý playlist nás čeká. Oliver Rodrigo, nebo taky Sombr, nebo taky Katy Perry, Last Friday Night, i když bohužel to už není, ale to nevadí, dáme si to aspoň tady v playlistu, Viktor Calgary 256, hele, já si myslím, že to tady bude docela nabitý a odstartuje nám to tenhle výborný banger. Je to Kellyn, je to Stein 27, vítej mezi náma a v remixu od Nobodyho Listen. Pojďme na to rovnou, na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor, to nám dohrálo právě teďka tady u nás na Fajnu, 11 minut po 5. hodině. No a pozor, Harry Potter, fanoušci, to je hlavně pro vás, už totiž víme, kdo propůjčí český hlas je nový seriálový verzi Harryho Pottera. A jestli jste vyrostli na původním dabingu filmu, tak se připravte na trochu takový psychický šok, bych to nazvala, protože Harryho, Rona a Hermionu tentokrát uslyšíme už úplně jinak. Nevím, jestli vám ty jména budou něco říkat, já vám je povím. Harryho namluví jako Barták, Rona Max Budiman a Hermionu Sofie Petráková. Co tím chci ale říct, bude to prostě něco jiného. Mimochodem původní filmový trio mělo hlasy Vojty Kotka, Jiřího Kocmana a Anešky Pohorský. A já si říkám, jak moc jsme vlastně zvyklí na hlas těch postav. Protože můžete vidět úplně jiný herce, ale jakmile promluví hlasem, který ho znáte z dětství, mozek okamžitě řekne, jo, tohle je prostě ten náš Harry. Takže nový seriál nás nebude testovat jenom z toho, jestli přijmeme nový tváře, ale i z toho, jestli zvládneme novýho Harryho poslouchat v češtině, aniž bychom v hlavě slyšeli Vojtu Kotka. No, tak uvidíme, to se budeme muset nechat překvapit a my samozřejmě půjdeme zase dál. Čeká nás třeba Gufrau, Marie April, Nechci a taky teďka Olivia Rodrigo a její Stupid Song právě teďka na Fajnu.

0: so, so good neighbors. I home. Posloucháte Fajn víkend. Za 10 minutek, 17:30, no a my pokračujeme dál, protože je neděle, zítra škola, práce, jo, známe to, takže jako sorry, ale my se dneska ještě nehodláme vzdát toho víkendu, dáme si malý fejkový pátek a Katy Perry a Last Friday Night. Protože když už zítra prostě musíme nějak fungovat, tak ať aspoň máme dneska náladu, jako kdyby byl pátek večer. Co si o tom myslíte? Hele, tohle za malou chvíli tady u nás v playlistu na Fajnu, tak si na to počkejte. Taky třeba Sombr, Homewrecker, to tady bude taky, tak všechno bude za malou chvíli. Na Fajnu.
1: Fajn Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Co to zas po pájsku je za pikle?
2: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Posloucháte Fine Weekend posledních pár minutek. No a hele, než vás pustím do posledního nedělního scrollování předtím, než si uvědomíte, že zítra je pondělí, mám pro vás jednu naprosto zbytečnou informaci, jako vždycky. Věděli jste, že když se vám někdy zdá, že den utekl strašně rychle, tak je to vlastně proto, že ne? Kecám, chtěla jsem vám dát nějakou vědeckou odpověď, ale realita je prostě taková, že neděle má asi 4 hodiny a pondělí má 38 hodin. Vůbec nechápu, jak je to možný, v pátek večer si řeknete, jo, mám prostě celý víkend. Mrknete a sobota pryč, mrknete po druhý neděle 18 hodin a najednou stojíte v kuchyni, koukáte do lednice a přemýšlíte, jestli se dá pondělní život nějak reklamovat nebo něco podobného. Takže jestli dneska ještě nic nestíháte, tak gratuluju, oficiálně jste v neděli. A teď už fakt poslední bomba, ne, užijte si večer, protože zítra ráno bude váš budík jediný člověk, kterýmu jste ještě nedali ghosting. Teda aspoň snad přeju vám to.
1: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
2: My vybíráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Lidi, pojďme na ten vibe. Anna na Club, Ale Forben, Supergirl, to je jediný, co nám teď pomůže. Na fajnou.

0: Tohle to byl Jelly Roll, jeho Hands Up, posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a my jedeme dál, nezastavujeme, tady je další banger, obzvlášť můj oblíbený. Jak vypadá den, kdy po ničem neto... Tohle je Viktor Kal a Grey 256. Skvělej song, jak vypadá den, to si dáme už za malý moment taky třeba Subfocus, takže všechno za chvíli bude tady na Fajnu. Jak vypadá den?
1: Dobrý hudby. To je jak drink bez ledu. Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělý mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh. Fajn. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Back to the hits. Bye, bye.

co byl Loi, taky Red Eyes, posloucháte Fajn víkend s Kristin. No a to by bylo pro dnešek všechno. Děkuji, že jste tady se mnou dneska byli. Děkuji extrémně moc za to. My se samozřejmě slyšíme zase o víkendu, sobota, neděle od 14:00 do 18:00. No takže tady, já tady budu určitě, doufám, že i vy. A teď už vám pustím jenom krásný songy. Vy se mějte krásně, užívejte ten zbytek víkendu. Hele, zítra prostě do toho vkročte to upravou nohou, bude to všechno dobrý. Budu na vás všechny myslet. Teď už Malcolm Todd, Earrings, taky Ray, dokonce hoďky, já se s váma loučím zatím. Čau!

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září.

0: Pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj.

0: co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky.cz.
6: Vždycky hot.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti,
11: já tam budu taky, tak čusbus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiráje.cz.
13: Bude vejdán.
14: Atención, señoras y señores!
15: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
14: Yes, so.
15: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
14: La Tropical!
7: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Turn it up. Music.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
2: Right, babe.
1: Fine.

0: Ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fine.
5: Fine.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
4: Zábava, hudba a spousta překvapení.
3: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
4: Fajn.

0: sinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne. Fajn.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hit.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Over here.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련

0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.